Víte rádiu hitové v Plovdiv na speciálu 4 z Jazzy i Chris Lorenzo. Dve na gore do nr. 34 z Invisible. Katra FM Top 40 prodolžava z Demi Lovato. 4 pozícii spad dnes do nr. 33 z Laura Jeans.